0: Symfonii číslo 8 G-dur opus 88 Antonína Dvořáka hrál Český národní symfonický orchestr, který řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Komorní soubor L'Orfeo Bläser Ensemble, jehož uměleckou vedoucí a první hoboistkou je Karin van Herden, nahrál jako jeden z prvních komplet dechových kvintetů a oktetů Josefa Myslivečka. Ten první oktety psal v polovině 70. let 18. století v Itálii, už jako slavný operní skladatel. Uslyšíme oktet číslo 1 S-dur.

0: Oktet číslo 1 S-dur Josefa Myslivečka hrál Orfeo Bläser Ensemble.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonii pro soprán, tenor, bariton, sbor a orchestr Zvony opus 35 komponoval Sergej Rachmaninov těsně před první světovou válkou v Rusku. Zhudebnil v ní báseň Edgara Allana Poea, která představuje zvony ve čtyřech různých fázích lidského života. Rolničky na saních, svatební zvony, poplašné zvony a pohřební zvony. Rachmaninov zpracoval ruský překlad, takže text je v detailech trochu jiný než originál. Solisty jsou Natalia Trojskaja, Richard Karčikovsky a Tom Krause. Sbor a orchestr Koncerthebau řídí Vladimír Aškenázy.

0: Symfonii pro soprán, tenor, bariton, zbor a orchestr Zvony opus 35 Sergeje Rachmaninova provedli solisté Natália Trojitskaja, Richard Karčíkovský a Tom Krause. Zbor a orchestr Koncertgebouw řídil Vladimír Aškenázy.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Wolfgang Amadeus Mozart psal sonátu pro klavír na čtyři ruce D-dur Kechl 381 kolem roku 1772 ve svých asi 16 letech v Salzburgu. Sonáta má tři věty, na kladívkový klavír hrají Andreas Steyer a Christine Schornsheim.

0: Sonátu pro klavír na čtyři ruce D-dur Kechl 381 Wolfganga Amadea Mozarta na kladívkový klavír hráli András Steyer a Christine Schonsheim.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Peter Winter byl Mozartův současník, svého času ředitel Dvorního divadla v Mnichově a oblíbený operní skladatel. K jeho mnoha jevištním dílům, která se hrávala i v Praze, patří také dvě opery na texty Emanuela Schikanédra, jakési pokračování Mozartovy kouzelné flétny. Psal také melodramy a, jak uslyšíme, také symfonie. Winterovu symfonii číslo 1 D-dur zahraje Mnichovský rozhlasový orchestr, dirigent Johannes Mézus.

0: Symfonii číslo 1 D-dur Petra Wintra hrá Mnichovský rozhlasový orchestr, dirigent Johannes Mézus.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den ze stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to skladby, které napsali Leoš Janáček, Ottorino Respighi, Antonín Dvořák, Joaquín Turina, Gioachino Rossini, Claudio Monteverdi a Johann Sebastian Bach. Na úvod zazní sonáta pro housle a klavír Leoše Janáčka. Janáček ji psal na počátku první světové války. Jako první vznikla úvodní balada, v roce 1915 dokomponoval další věty. Sonátu pak ještě o 5 let později revidoval a k premiéře došlo až v dubnu 1922 v Brně. Hrají František Novotný housle a Vladimír Holý klavír.

0: Orchestra hráli František Novotný housle a Vladimír Holý klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V cyklu symfonických básní nazývaném Římská trilogie vzdal Ottorino Respighi poctu věčnému městu, kde se sice nenarodil, ale které miloval. Uslyšíme římské fontány, kterými nás provází v průběhu dne. Fontána na Valle Giulia za Úsvitu, fontána Tritonova ráno, fontána di Trevi v poledne a fontána Villi Medici při západu slunce. Národní orchestr BBC Wales řídí Tadaaki Otaka.

0: Římské fontány Ottorina Respighiho hrál Národní orchestr BBC Wales, dirigent Tadaaki Otaka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Chcete vědět, co dělám? Psal Antonín Dvořák z Vysoké příteli Alojzu Géblovi v srpnu roku 1889. Mám toho plnou hlavu, jen kdyby to mohl člověk i hned napsat. Ale jaká pomoc musím pomalu, jen co ruka stačí, a to ostatní dá Pán Bůh. Nyní mám už zase tři věty nového kvarteta s klavírem úplně hotové a finále bude za několik dní. Jde to nad očekávání lehce a melodie se mi jen hrnou. Zaplať pámbu. Tak vzniklo jedno z vrcholných Dvořákových děl, klavírní kvartet číslo 2 S-dur opus 87. Hraje Sukovo trio, Josef Hála na klavír, Josef Suk na housle, Josef Chuchro na violončelo a s nimi Josef Koďousek na violu.

0: Klavírní kvartet číslo 2 Es-dur opus 87 Antonína Dvořáka hrálo Sukovo trio. Josef Hála, Josef Suk a Josef Chuchro. A Josef Koďousek s nimi na violu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Joaquín Turina komponoval symfonii Sevillianu jako poctu svému rodnému městu, španělské Sevillie. Rozdělili na tři věty. První nazval Panoráma, druhou Po řece Guadalquivir a třetí Slavnost v San Juan a Snalfaráče. Hamburský symfonický orchestr řídí Miguel Ángel Gómez Martínez.

0: symfonii Sevilliana Joaquina Turini hrál Hamburský symfonický orchestr, dirigent Miguel Ángel Gómez Martínez.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonáta pro smyčcové nástroje číslo 1 Joaquina Rossiniho byla zřejmě už v jeho době natolik oblíbená, že vznikla i úprava pro dechové nástroje. Jako kvartet pro flétnu, klarinet, fagot a lesní roh ji zpracoval klarinetista a profesor pařížské konzervatoře Frédéric Behr. A nyní zahraje Michael Thompson Wind Quartet.

0: Kvartet pro flétnu, klarinet, fagot a lesní roh Joaquina Rossiniho hrál Michael Thompson Wind Quartet.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho patří k největším dílům tohoto skladatele, stojícího na pomezi renesance a baroka. Vznikly v roce 1610, kdy Monteverdi opustil dvůr v Mantově a poohlížel se po jiném zabezpečení. Jsou věnovány papeži Pavlu V. První doložené provedení díla se konalo roku 1613 v Benátkách a Monteverdi byl na jeho základě zvolen tamním kapelníkem. V nešporách využívá dvouzborovou techniku spolu se solovými hlasy a hlásí se k takzvané seconda pratica, novému stylu směřujícímu k baroku. Všech 14 částí vystavěl v kantu firmu na gregoriánském chorálu. Skladbu uslyšíme v podání francouzského souboru Pygmalion, který v roce 2006 založil a vede dirigent Rafael Pichon.

0: Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho hrál a zpíval soubor Pygmalion, dirigent Rafael Pichon.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Následující skladba v podání Loutny je původně partita číslo 3 E-dur pro solové housle BWV 1006, poslední ze souboru sonáty a partity Johanna Sebastiana Bacha. Sám Bach ji přepsal do podoby svity, nástroj neurčil, ale mohla to být právě dobře Loutna. Hraje Lutz Kirchhoff.

0: Svitu Édur BVV 1006A Johana Sebastiana Bacha na loutnu hrál Lutz Kirchhoff.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Vítejte ve Dvořákovském bloku u příležitosti letošního Dvořákovského výročí. Je až neuvěřitelné, kolik skladeb zkomponoval Antonín Dvořák jako úplně neznámý hudebník. A stejně tak je překvapující, kolik jich spatřilo světlo světa až s velkým zpožděním. Jednu takovou novou skladbu a novou nahrávku vám teď nabídneme. Týká se díla, které je zapsáno v povědomí docela významně. Je to cyklus písní Cypřiše na slova Gustava Pflégra Moravského. Pro Dvořáka měl velký význam a opakovaně se k němu vracel a vytvořil podle něj řadu pozdějších skladeb, ale originál byl natočen poprvé až v 21. století. A to v projektu, kde stojí proti sobě originální písňová verze a mnohem pozdější verze kvartetní. My si poslechneme výběr písní ve stejném pořadí, v jakém později udělal Dvořák kvartetní verzi. Tu si pustíme hned poté. Teď ale uslyšíme výběr písní z cyklu Cypřiše v originální verzi. Budou to postupně písně Já vím, že v sladké naději, v tak mnohém srdci mrtvo jest, v té sladké noci očí tvých, o naší lásce nekvete, zde hledím na ten drahý list, o zlatá růže spanilá, kol domu se teď potácím, zde v lese u potoka, o duše drahá jedinka, tam stojí stará skála, nad krajem vévodí lehký spánek a ty se ptáš, proč moje zpěvy. Zpívat budou němečtí pěvci Markus Ullmann, tenor, a Martin Bruns, bariton, ovšem česky. Na klavíře doprovází Andreas Fresse.

Dozněl výběr z cyklu Cypřiše Antonína Dvořáka z původní verze z roku 1865. Zpívali Markus Ullmann, tenor, a Martin Bruns, bariton, na klavír doprovázel Andreas Fresse. Je to nahrávka z roku 2012 a nahrávka v této podobě první. Dvořák měl k tomuto svému dílu hluboký vztah a přestože jej v původním znění nikdy neuveřejnil, s neobyčejnou vytrvalostí se k němu celý život vracel. Nejprve píseň 6. a 10. použil v prvním znění opery Král a uhlíř. V roce 1881 vybral Dvořák z Cypřišů 6 částí a přepracoval je pro nové vydání s prostým názvem Písně opus 2 a stejně postupoval o 7 let později, když 8 písní přepracoval jako Písně milostné opus 83. A na jaře roku 1887 upravil 12 písní z Cypřišů do instrumentální podoby pro smyčcové kvarteto a tato verze byla dříve někdy uváděna pod názvem Večerní písně, neboť Dvořák celý cyklus údajně zkomponoval převážně po nocích. Ale to je jenom takový vtip. Podstatné je, že Cypřiše jsou mnohem víc známé v této kvartetní verzi, kterou teď uslyšíme. Hraje Benevicovo kvarteto na snímku z roku 2012.

Kvartetní verzi cyklu Cypřiše Antonína Dvořáka hrálo Benevicovo kvarteto. Je známou věcí, že do evropského povědomí vstoupil Dvořák moravskými dvojzpěvy. Originální verze této skladby nemá mnoho štěstí na nahrávky a častěji zní sborová verze. Jedna pozoruhodná nahrávka nás ale čeká. Moravské dvojzpěvy zaujímají v kontextu Dvořákovy umělecké dráhy zcela mimořádné postavení, neboť jejich úspěch byl pro skladatele odrazovým můstkem k mezinárodní popularitě. 13 dvojzpěvů vybraných z opusu 29 a 32 nechal Jan Neff vlastním nákladem vydat u pražského nakladatele Emanuela Starého a Dvořák je tak mohl na podzim roku 1877 přiložit ke své třetí žádosti o státní stipendium. Členem komise, která rozhodovala o udílení stipendií, byl také Johannes Brahms, u nějž dvojzpěvy vzbudili živý zájem. Již 12. prosince téhož roku psal svému nakladateli Fritzi Simrokovi: Milý Simroku, u příležitosti udílení státního stipendia těším se již po několik let pracemi Antonína Dvořáka z Prahy. Pro tento rok posílá mimo jiné sešit duetů pro dva soprány s klavírem, který se mi zdá pro vydání zcela pěkný a praktický. Zdá se, že sešit byl tištěn vlastním nákladem. Titul a bohužel i texty jsou pouze české. Doporučil jsem mu, aby vám písně poslal. Přehrajete-li si je, budete jako já z nich mít radost a budete mít obzvláštní radost s pikantností. Dvořák píše všechno možné, opery, symfonie, kvartety, klavírní věci. Rozhodně je to velmi talentovaný člověk, mimo to chudý. Prosím, abyste o tom uvažoval. Brahmsovo doporučení nebylo bezvýsledné. Simrok dvojzpěvy přijal, i když Dvořákovi nebyl vyplacen žádný honorář, a vydal je hned začátkem roku 1878 pod jednotným označením Klänge aus Mähren, opus 32. Úspěch díla překonal všechna očekávání a Simrok si v zápětí u Dvořáka objednal další dílo v duchu slovanské lidové hudby. Jednalo se o slovanské tance, které definitivně potvrdili Dvořákovo postavení na mezinárodní hudební scéně. My si teď poslechneme moravské dvojzpěvy v unikátní nahrávce na německé texty. Není to proto, že bychom málo ctili Dvořákovo vlastenectví. Existuje ovšem snímek se dvěma světovými pěvkyněmi, Barbarou Bonny a Angelikou Kirschlager. Barbara Bonny zpívá sopránový part, Angelika Kirschlager mezzosoprán. Doprovází Malcolm Martineau a poslech je zcela mimořádným zážitkem. Antonín Dvořák, Moravské dvojzpěvy, opus 32.

Dozněly moravské dvojzpěvy opus 32 Antonína Dvořáka v německé verzi a zpívali Barbara Bonny soprán a Angelika Kirschlager mezzosoprán. Doprovázel Malcolm Martineau. Jsou ale skladby, které měly k publiku mnohem delší cestu než moravské dvojzpěvy. Z Dvořákových raných a přesto naprosto originálních děl je to zejména klavírní koncert G-moll opus 33. Úplně neznámý samozřejmě nebyl, ale jak známo, prvním světovým klavíristou po Rudolfovi Firkušném, který dílo provedl, byl Svjatoslav Richter. Koncert provedl na Pražském jaru, tento snímek je památný, ale pak také koncert reprezentativně natočil pod taktovkou dirigenta Carlose Kleibera za doprovodu orchestru Bavorské státní opery. A tento snímek nás se čeká. Připomeňme, že Dvořákův klavírní koncert má tři části, Allegro agitato, Andante sostenuto, Allegro con fuoco. Na snímku z roku 1977 tedy uslyšíme Svjatoslava Richtera, kterého doprovází Bavorský státní orchestr pod taktovkou Carlose Kleibera.

dozněl klavírní koncert G-moll opus 33 Antonína Dvořáka. Hrál Svatoslav Richter a Bavorský státní orchestr pod taktovkou Carlose Kleibera. A nás teď čeká slavné dílo, které Dvořákovi skutečně otevřelo bránu do světa. Výběr ze slovanských tanců opus 43. Rád bych ale připomněl neuvěřitelně krásnou recenzi berlínského hudebního kritika, kterému se právě slovanské tance dostaly do rukou. Jmenoval se Louis Ehlert a v berlínském listu National Zeitung napsal: kdo po 30 posledních let sledoval rozvoj současné hudby, v tom budí se časem zvláštní teskný pocit, totiž jak velkým vzácným úkazem je svěží celý talent. Mrzutě seděl jsem jednoho dne zahrabán v kupě hudebních novinek, oko i duch můj zápasili již s mdlobou, již podléháte tak snadno pod dojmem prázdné, lhostejné, zkrátka bezvýznamné hudby, když tu náhle dvě díla od neznámého mi dosud skladatele zaujala veškerou mou pozornost. Slovanské tance pro klavír na čtyři ruce a moravské písně 13 dvojzpěvů pro soprán a alt od Antonína Dvořáka. Skladatel je Čech, žije v Praze a byl ještě před několika lety violistou v tamní opeře. Uveřejnil dosud jen málo skladeb, má však prý na kontě mnoho děl, mezi nimi i kvartety a symfonie. Toť vše, čeho jsem se až dosud mohl o něm dopátrat. Abych věc zkrátka pověděl. Zde je konečně opět jednou celý talent, a sice talent zcela přirozený. Považuji slovanské tance za dílo, které právě tak slavně půjde celým světem jako uherské tance Brahmsovy. O jakémsi napodobení nemůže být ani řeči, jeho tance nejsou ani v nejmenším brahmsovské. Božská přirozenost proudí touto hudbou, ani stopy ponucenosti a strojenosti. Ihned dala by se k ním napsat partitura, tak působivě a barevně je to posazeno. Jako vždy při velkých talentech je humor v Dvořákově hudbě hojně zastoupen. Dvořák píše tak veselé a původní basy, že se řádnému hudebníkovi směje srdce v těle. Myslím si, jak by to bylo krásné, kdyby opět jednou přišel hudebník, o němž bychom se potřebovali právě tak málo hádat jako o jaru. Tak tedy slovanské tance opus 46, výběr orchestrální verze, hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněl výběr ze slovanských tanců opus 46 Antonína Dvořáka. Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Často říkáme, že právě Jiří Bělohlávek se velmi zasloužil o popularizaci Dvořákovy hudby v Anglii, a nejen Dvořákovy samozřejmě. Nicméně jde především o to, že Dvořák se v Anglii stal světovým skladatelem. Připomeňme několik souvislostí z dvořákovské monografie Klause Degeho. Dvořák právě začal přemýšlet o objednané předehře k činoherní trilogii Františka Adolfa Schuberta s tématem husitství, která měla být provedena 18. listopadu 1883 při slavnostním znovuotevření Národního divadla, když tu dostal dopis z Londýna s datem 3. srpna 1883. Odesílatelem byla Philharmonic Society, nejvýznamnější koncertní a orchestrální sdružení hlavního města Velké Británie, a podepsán byl tajemník společnosti Henry Hersey. Dopis zněl takto. Sir, je mi potěšením vám oznámit, že na poslední schůzi ředitelů této společnosti bylo jednomyslně rozhodnuto pozvat pana Dvořáka, aby provedl výběr z orchestrálních skladeb, svitu nebo předehru během 72. sezóny společnosti. Koncerty této sezóny se budou konat v únoru, březnu, dubnu a květnu příštího roku. Budu proto rád, když mne poctíte brzkou odpovědí, zda můžete toto pozvání ředitelů přijmout a zda by vám vyhovovalo zúčastnit se koncertu a dirigovat provedení skladby. Tolik tedy stručný dopis z Londýna. Dvořák musel nepochybně úžasnout, ale věc byla prostá. Londýnská filharmonická společnost už dlouho zvala známé evropské skladatele, aby na jejich koncertech dirigovali vlastní díla. A o tom, že skladatel Dvořák nebyl v Anglii zcela neznámý, svědčí letmý pohled na fejetony londýnských novin. Téměř současně s pronikáním jeho hudby do německých koncertních sálů se jeho skladby začínají objevovat i v Anglii. Slavný anglický dirigent Augustus Mans, živě se zajímající o novou tvorbu, provedl 15. února roku 1879 na koncertě v Crystal Palace jako novinku pravděpodobně všech 8 dvořákových slovanských tanců. Londýnské publikum reagovalo na dílo pozitivně a rovněž kritiky až na drobné výhrady vyzněly příznivě. Stručně se zmiňuje například The London Figaro. Novinkou posledního sobotního koncertu byla řada slovanských tanců rakouského skladatele pana Dvořáka. Tance byly zajímavou ukázkou slovanské hudby. Druhý, Allegretto Scherzando v E-moll, byl velmi krásný. Poněkud podrobněji se provedeným dílem zabývá recenzent The Times. Poslední sobotní koncert přinesl další novinku, opět od autora anglickému publiku neznámého, třeba že provedené dílo má opusové číslo 46. Slovanské tance pro orchestr od pana Dvořáka mohou být ilustrací národního prvku v moderní hudbě. Co činili Schubert, Brahms, Joachim a Liszt ve vztahu k národním melodiím uherským, o to se snaží pan Dvořák v případě melodií ze slovanské části Rakouské císařské říše. Odívá prosté taneční formy lidové veškerým leskem brilantní orchestrace, aniž jejich melodickému a rytmickému charakteru ubírá na půvabu a živosti. Že je pan Dvořák dobrým hudebníkem a zejména mistrem instrumentace, nemůže popřít žádný kompetentní soudce. Slovanskými tanci byl učiněn první krok. Po pozvání do Philharmonic Society následovalo začátkem listopadu 1883 další překvapení z Londýna, dopis známého londýnského nakladatelství Novello. Stálo v něm, že firma chce během Dvořákovy nadcházející návštěvy v Londýně zorganizovat provedení Stabat Mater, které by řídil sám skladatel. A o několik řádek dále dopis pokračuje. Mimo to vás také prosíme o laskavé sdělení, zda by se byl ochoten zkomponovat nám na začátku roku 1885 světské sborové dílo pro sóla, sbor a orchestr v délce přibližně 1 hodiny. Věříme, že bychom pak dílo mohli uplatnit na některém velkém festivalu zde v Anglii v roce 1885 a vás pozvat, abyste je dirigoval. Nejpozději teď muselo být Dvořákovi jasné, že nezůstane u jedné návštěvy Anglie. V rámci přípravy na blížící se cestu se pravděpodobně od začátku roku 1884 učil anglicky. Jazyk si během let osvojil tak dobře, že v jeho pozdějších úvahách o nabídce z Ameriky nehrála cizí řeč roli. Jen těžko můžeme docenit, jaký obrovský význam měly pro Dvořáka cesty do Anglie a jak veliký úspěch měly jeho skladby. Hlavně jeho oratoria Stabat Mater a zakázka na další 3 Svatební košile, Svatá Ludmila a Requiem. My si teď poslechneme jednu z vrcholných symfonií, která dostala přízvisko anglická. Vznikla sice doma, na Dvořákově letním sídle na Vysoké, ale i hned pronikla do světa.
O jejím výhlasu svědčí také to, že když do Prahy přijel poprvé Herbert von Karajan s berlínskými filharmoniky, zvolil si na program právě 8. symfonii. My si teď poslechneme nahrávku právě v jeho provedení. Symfonie číslo 8 G-dur, opus 88, má 4 části, Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso a Allegro manon troppo. Berlínští filharmonikové, Herbert von Karajan, Antonín Dvořák, symfonie číslo 8.

Dozněla symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Hráli berlínští filharmonikové, řídil Herbert von Karajan. Symfonii jsme zařadili jako příklad velkých úspěchů Antonína Dvořáka v Anglii. V té době ovšem byl znám už ve všech evropských hudebních centrech a také v Americe, jak je obecně známo. Symbolicky teď tedy připomeneme jeho první cestu do nového světa. Dne 26. září roku 1892 dorazili Dvořák, jeho žena, dcera Otýlie a syn Antonín, doprovázení Josefem Janem Kovaříkem, Dvořákovým žákem a v době amerického pobytu důvěrným přítelem, na Staten Island, ostrov ležící před městem New York, u ústí řeky Hudson. Dvořákův životopisec Klaus Dege cituje dále Dvořákův dopis. Upozorňuje, že devítidenní cesta parníkem Zales Brém, již se předem přece jen poněkud obávali, proběhla podle skladatelových slov poměrně hladce a první pohled na nový domov byl ohromující a radostný. Dvořák píše, naše cesta byla krásná až na jeden den, všecko na lodi stonalo, jen já ne. A tak jsme se tedy až na malinkou karanténu šťastně do té zaslíbené země dostali. Pohled od Handy Hook k New Yorku s vyhlídkou na velkolepou sochu Liberty, pohled ten je uchvacující. A což to množství lidí ze všech dílů světa. Inu, jak pravím, čarovné. V úterý 27. září jsme tedy šťastně přijeli až do města. A tam na nádraží nás očekával sekretář naší konzervatoře, pan Staten. A co mě zvláště potěšilo, deputace česká. Pozdravili jsme se a Heidi už na nás čekal vůz a zanedlouho jsme byli v New Yorku. Jako dirigent debutoval Dvořák 21. října v Carnegie Hall. Koncert, jehož program tvořily tři koncertní předehry v přírodě, Karneval, Otello a Te Deum, hrané vůbec poprvé, byl zároveň oficiálním uvedením skladatele a nového ředitele do newyorské hudební společnosti, hojně zastoupené téměř všemi významnými místními hudebníky. Slavnostní projev na téma Dva nové světy, Kolumbův nový svět a nový svět hudby, pronesl plukovník Thomas Wentworth Higginson, milionář a velkorysý mecenáš americké hudby. V závěru své řeči se na Dvořáka obrátil s přáním, aby ke kontinentu objevenému Kolumbem pomohl připojit nový svět hudby. Naděje a očekávání, které američtí hudební odborníci a hudební veřejnost vkládali do působení pražského skladatele v New Yorku, nemohly být vysloveny jasněji. A teď tedy pro Ameriku komponovaná slavnostní úvodní skladba, Te Deum na latinský text, zpívá Gabriela Beňačková a Jaroslav Souček a také Pražský filharmonický sbor. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: doznělo Tédeum, slavnostní skladba, která uvedla Dvořáka na koncertě v Americe. Zpívali Gabriela Beňačková a Jaroslav Souček a Pražský filharmonický sbor pod vedením Lubomíra Mátla. Českou filharmonii řídil Václav Neumann. Uzavírá se první dvořákovská návštěva, Dvořákova cesta světem. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu hudební stanice D-dur se hlásí Lukáš Hurník a nabízí výběr nahrávek z nových akvizic Českého rozhlasu. Jsou to tedy snímky, které jste ve vysílání D-dur ještě neslyšeli, pokud tedy posloucháte toto vysílání v premiéře. Hlavním tématem pak bude nová nahrávka Fibichových skladeb s Tomášem Výškem. Text Ave Maria inspiroval mnohé skladatele k širokým melodiím. Z nich některé jsou proslulé. Méně proslulé je toto zpracování Antona Brucknera. Anton Bruckner Ave Maria zpívá Petr Matušek, hraje Vladimír Roubal na varhany.

To bylo Ave Maria Antona Brucknera, zpíval Petr Matušek, hrál Vladimír Roubal. Koncert pro housle, klavír a orchestr Bohuslava Martinů vznikl v New Yorku a je z roku 1953. V rychlých částech vystupují housle a klavír spíše jako duo, v pomalých má solistickou úlohu spíše klavír. Bohuslav Martinů, koncert pro housle, klavír a orchestr, má tři věty, hrají Josef Špaček, Miroslav Sekera, Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Petr Popelka.

To byl koncert pro housle, klavír a orchestr Bohuslava Martinů. Hráli Josef Špaček, Miroslav Sekera, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řídil Petr Popelka.

Tomáš Víšek v posledních letech přišel s několika originálními dramaturgickými počiny a my je na D-dur všechny sledujeme. Teď sáhneme do jeho nového CD s klavírními skladbami Zdeňka Fibicha a několik si jich v příštích hodinách pustíme. Zdeněk Fibich, Lístky do památníků opus 2. Mají titul Věnování, Fantastický kousek, Norská píseň rybářská, Kapličo a epilog. Hraje Tomáš Víšek.

Poslouchali jsme Lístky do památníku, opus 2 Zdeňka Fibicha. Hrál Tomáš Výšek. A z Fibichových klavírních skladeb si ještě poslechneme Skerco pro klavír E-moll. Opus 4 hraje Tomáš Výšek.

0: Tomáš Víšek zahrál skerco pro klavír e-mol Zdeňka Fibicha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mše a předehry byly jedinou formou, kde si Franz Schubert mohl na vlastní uši poslechnout svoji orchestrální práci. Symfonie, které se hromadily v šuplíku, mu nikdo neprovedl. Franz Schubert mše číslo 5 a zdur pro soprán, alt, tenor, bas, sbor a orchestr zpívají Johanna Winklová, Elvíra Bilová, Florian Sievers, Arti Kataja a Kammerchor Stuttgart hraje Hofkapelle Stuttgart, řídí Frieder Bernius.

Dozněla mše číslo 5 a z dur France Schuberta v podání solistů kamrkóru Stuttgart, hofkapele Stuttgart řídil Frieder Bernius. Pokračujeme v poznávání klavírního díla Zdeňka Fibicha v nové nahrávce Tomáše Víška. Teď to bude cyklus malířské studie. Části jsou Lesní samota, Spor masopustu s postem, Rej blažených, Jo a Jupiter, Zahradní slavnost. Hraje Tomáš Víšek.

Tomáš Víšek zahrál opus 56 Zdeňka Fibicha Malířské studie. Své symfonické tance opus 40 napsal Rachmaninov v New Yorku. Jeho styl je stále romantizující, ale opatrně přebírá i podněty Stravinského nebo jazzu. V instrumentaci hraje výraznější roli i saxofon. Sergej Rachmaninov symfonické tance opus 45 mají tři části. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Vladimír Aškenázy.

Royal Concert Chyba Orchestra, řízený Vladimírem Aškenázym, provedl symfonické tance opus 45 Sergeje Rachmaninova.

Tomáš Výšek zahrál cyklus skladeb pro klavír z Hor Zdeňka Fibicha. Také Antonio Vivaldi zhudebnil chvalospěv Panny Marie Magnificat. Není tak slavný jako Bachův a dvě zpracování Zelenkova a byl určen pro běžné liturgické provozování v kostele, a sice v sirotčinci v Benátkách, kde Vivaldi působil. Antonio Vivaldi, Magnificat G-moll, katalogové číslo 611, pro soprán, alt, smíšený sbor, smyčce a basso continuo. Solisty a anglický komorní orchestr řídí Vittorio Negri.

To byl Magnificat Antonia Vivaldiho. Solisty a anglický komorní orchestr řídil Vittorio Negri. Posloucháme dnes mimo jiné novou nahrávku skladeb Zdeňka Fibicha s Tomášem Výškem, kterou vydal Radioservis. Teď to bude skladba Jaro, opus 1 Zdeňka Fibicha. Hraje Tomáš Výšek.

0: Tomáš Víšek zahrál opus 1 Zdeňka Fibicha, skladbu Jaro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Johann Sebastian Bach i Habe Genug, kantáta na svátek očišťování Panny Marie. Zpívá Matthew Brook, hraje Dudedan Consort, Alexandra Balamy hraje na hoboj a řídí John Butt.

basista Matthew Brook a soubor Dunedin Consort s hoboistkou Alexandrou Bellamy řídil John Butt, a to v Bachově kantátě Ich habe genug BWV 82. Zdeněk Fibich, skerco pro klavír S-dur, hraje Tomáš Výšek.

Sylvie Bodorová od malička směřovala k dráze profesionální skladatelky a je u nás zřejmě jediná, která pro živobytí nemusí dělat žádnou jinou profesi. Její skladby jsou atraktivní pro posluchače a velmi vyhledávané interprety. Sylvie Bodorová Helios pro flétnu, housle, violončelo a klavír. Hraje duo de rêve a dále Markéta Janoušková na housle a Judita Škodová na violončelo.

dozněla skladba pro flétnu, housle, violončelo a klavír Helios od Sylvie Bodorové. Hrálo duo Dirjev a dále Markéta Janoušková a Judita Škodová.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je teď na programu další díl pravidelného cyklu pořadu staré hudby, který uvádíme pod titulem Od Claudia k Ludwigovi. Solisté nebo soubory hrají na historické nástroje nebo jejich repliky a v dobovém stylu podle studií, které zanechali sami komponisté nebo staří teoretikové. Ze stejných zdrojů vycházejí také vokální solisté či soubory. Dnešní díl připravil Rafael Brom. První skladbou bude klavírní trio G-moll opus 47 číslo 3 českého komponisty Leopolda Koželuha, který završil svou kariéru na vídeňském císařském dvoře. Byl jmenován kapelníkem dvorní komorní hudby po Mozartovi a v roce 1813 převzal jeho tituly krajan František Vincenc Kramář Kromr. Leopold Koželuch se v hudbě vzdělával v Praze u svého bratrance Jana Evangelisty Antonína Koželuha a také u Františka Xavera Duška. K povolání se sice připravoval studiem práv, ale když dosáhl úspěchu jako komponista baletů, rozhodl se pro kariéru hudebníka. Vydal se do Vídně, kde se uvedl jako klavírista a také jako dobrý učitel hry na tento nástroj a komponista. Jeho klavírní trio G-moll hraje soubor Trio 1790, které působí v Německu. Nese název roku, který je středem jejich repertoáru, a ten zahrnuje hudbu od roku 1760 do konce vídeňského klasicismu, tedy kolem roku 1820. Členy souboru jsou Imbola Gombosová, violončelo, Annette Wennertová, housle a hráč na čembalo a fortepiano Harald Hören. Klavírní trio G-moll opus 47 číslo 3 českého komponisty Leopolda Koželuha.

Soubor s názvem Trio 1790, Imola Gombosová, violončelo, Anette Wendertová, housle a Harald Hören, fortepiano, hráli klavírní trio G-moll opus 47, číslo 3, českého komponisty Leopolda Koželuha. Narodil se ve Velvarech a zemřel roku 1818 ve Vídni. O 300 let dříve, roku 1518, zemřel v Courté francouzsko-vlámský skladatel a zpěvák renesance Pierre de la Rue. Patřil do stejné generace jako Josquin des Prez a jako dlouholetý člen Habsbursko-burgundské hudební kapely se řadí po bok Agricoli, Brimila, Copréra, Izáka, Obrechta a Verbeckého k nejslavnějším a nejvlivnějším skladatelům nizozemského polyfonního stylu v desetiletích kolem roku 1500. Narodil se pravděpodobně v Tournai v dnešní Belgii a nejspíše se tam i vzdělával v katedrále Notre Dame, která měla významné hudební zázemí. O jeho raném životě se zachovalo málo dokladů. Pobýval v Chentu a v Newportu, v Kolíně nad Rýnem a roku 1492 vstoupil do společenství velké kapely císaře svaté říše římské Maximiliána I., kde zůstal po zbytek své kariéry. Tato velká kapela, hudební instituce Burgundsko-Habsburského dvora, měla už v roce 1494 za sebou významnou historii. Byla to ústřední instituce burgundské školy, kde působili Diffé a Bisnois i Okechem. Byla to impozantní hudební organizace, která se kvalitou vyrovnala papežské kapele v samotném Římě. Pierre de la Rue psal mše, moteta, magnifikáty a šansony. Dnes je na programu jeho Missa de septem doloribus, sedmibolestná, pro pětihlasý mužský sbor. Zpívá Ars Antica de Paris, řídí Michel Sanvoisin.

0: To byla misa De Septem Doloribus, sedmibolestná, pro pětihlasý mužský sbor od Pierre de la Rue. Zpíval sbor Ars Antiqua de Paris. Řídil Michel Sanvoisa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ludwig van Beethoven je autorem následující skladby v programu speciálu Staré hudby od Claudia k Ludwigovi, který připravil Rafael Brom. Do rámce speciálu vstoupí soubor starých nástrojů Mozzafiato, který bude hrát Beethovenovo rané vídeňské dílo, dechový sextet S-dur opus 71. Číslo bylo hudbě přiděleno v roce 1810, kdy je vydalo lipské nakladatelství Breitkopf a Hertl, když u nich leželo 5 let za tím ladem. To vysvětluje, proč má toto okouzlující rané dílo opusové číslo v sousedství 5. a 6. symfonie a císařského klavírního koncertu. S nimiž má jen velmi málo společného. Beethoven nakladatelství tvrdil, že sextet je dílem jedné noci, což podporuje fakt, že se nedochovala žádná skica sextetu, nicméně tvrzení odporuje známý fakt, že Beethoven téměř vždy své skladby přepracovával, někdy i léta. Může jít ovšem o výjimku. Sextet byl podle Beethovenova životopisce Alexandra Thayera složen v roce 1796. Na své první provedení čekal téměř 10 let, až do dubna 1806, kdy ho Beethoven nabídl do programu benefičního koncertu pro svého přítele houslistu Ignáce Šupancika. Tehdy hudební časopis Allgemeine Musikalische Zeitung popsal sextet v recenzi benefičního koncertu jako skladbu, která září svými živými melodiemi, nespoutanými harmoniemi a množstvím nových a překvapivých nápadů. Což je chvála s nádechem ironie pro tehdy 9 let staré dílo. Dechový sextet pro 2 klarinety, 2 lesní rohy a 2 fagoty S-dur opus 71 Ludwiga van Beethovena hraje soubor Mozzafiato, umělecký vedoucí Charles Nídek.

Dechový soubor Mozza Fiato, umělecky vedoucí Charles Needek, hrálo dechový sextet pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty S-dur, opus 71 Ludwiga van Beethovena. K vrcholům literatury pro solové housle patří soubor šesti skladeb, tří sonát a tří partit od Johanna Sebastiana Bacha.

Sonáty jsou psány jako čtyřvěté skladby podle vzoru sonát da Chiesa, zatímco tři partity mají taneční formu. Všechna tato díla vyžadují mimořádnou dovednost ve dvojhlasem, trojhlasem a čtyřhlasem hraní, čímž jsou housle postaveny na roveň nástrojům s potenciálem pro akordickou hru a harmonii, jako jsou čembalo nebo varhany. Druhá sonáta a-mol začíná improvizačním grave, které přímo přechází do fugy. Andante nabízí plynulou melodii přes stálou basovou linku ve stylu Vivaldiho koncertu. Čas od času se objevuje tercie a kvarta, které obohacují harmonii. Finálové allegro rezignuje na akordy a přijímá představu perpetuum mobile s výrazným využitím efektů echa. Bach předčil v oboru kompozice pro sólové housle své předchůdce i současníky a svůj cyklus sonát a partit psal nejspíše během svého pobytu v Köthenu kolem roku 1720, pravděpodobně pro konkrétního houslistu. Sonáta pro sólové housle číslo 2 a-mol Johanna Sebastiana Bacha, Bachův seznam číslo 1003, hraje Giuliano Carmignola na housle od Pietra Guarneriho, vyrobené v Benátkách roku 1733.

To byla sonáta pro sólové housle číslo 2 a mol Johanna Sebastiana Bacha, Bachův seznam číslo 1003. Hrál Giuliano Carmignola na housle od Pietra Guarneriho, vyrobené v Benátkách roku 1733. Následující skladba programu, třetí symfonie D-dur France Schuberta podle Deutschovo katalogu číslo 200, zazní dnes také v souladu s ideou speciálu. Bude jí hrát L'Orfeo Barok Orchestr, který řídí dirigentka Miki Gajk. Tento mezinárodně uznávaný barokní a také operní orchestr založili v roce 1996 Miki Gajk a hoboistka Karin van Herden na soukromé univerzitě Antona Brucknera v Linci. Jak to vypadá podle diskografie souboru, jeho repertoár sahá od francouzských barokních suit a symfonií období Sturm und Drang až po díla klasického a raně romantického období. Tak tady je symfonie číslo 3 D-dur France Schuberta podle Deutschovo katalogu číslo 200. Hraje barokní orchestr Orfeo, řídí Miki Gajk.

0: To byla symfonie číslo 3 D-dur Franze Schuberta podle Deutschova katalogu číslo 200. Real barokní orchestr Orfeo řídila Mickey Geig.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice, kde v tuto chvíli posloucháte speciál staré hudby pod titulem Od Klaudia k Ludwigovi, je v tuto dobu vaším průvodcem Rafael Brom. Další skladbou programu bude posvátné oratorium pro sóla, sbor a orchestr Der Tag des Gerichts od Georga Filipa Telemana. Telemanův seznam číslo 6/8, tedy Den soudu. Autor dílo napsal pro veřejné koncerty mimo oficiální povinnosti v roce 1762 podle básně od Christiana Wilhelma Allerse. A je to jeho poslední oratorium. Název díla odkazuje na soudní den nebo den zúčtování. Oratorium, zpívaná báseň ve čtyřech reflexích, bylo poprvé provedeno 17. března 1762 v hamburské koncertní síni na Kampu. Je velkolepé nejen svým rozsahem a instrumentací, ale také zobrazuje dojemné téma z křesťanské perspektivy. Ohromnou boží moc v soudní den. Osoby a obsazení. Náboženství, víra, archanděl, třetí blahoslovení. Gertraud Landwehr Hermann, soprán. Rozum, oddanost, druhý požehnaný, víra. Cora Kannemeyer, alt. Posmívač, víra, nevěra, Johann, první požehnaný, Kurt Equilus, tenor. Nevěra, oddanost, Ježíš, Jan. Max van Egmont, bas. Dále zpívá Monteverdiho sbor, sbormistr Jürgen Jürgens. Hraje soubor Concentus Musicus Wien, řídí Nikolaus Hanonkur.

0: Slyšeli jste posvátné oratorium pro sóla, sbor a orchestr O čtyřech uvahách, Soudní den, Der Tag des Gerichts od Georga Filipa Telemana v jeho seznamu číslo 6/8. Účinkovali Gertraud Landwehr Hermann, soprán, jako náboženství, víra, archanděl a třetí blahoslavení. Cora Kanne Mayer, alt, jako rozum, oddanost, druhý požehnaný a víra. Kurt Equilus, tenor, jako posmívač, víra, nevěsta, Johann a první požehnaný. Dále Max van Egmont, bas, jako nevěra, oddanost, Ježíš a Jan. Dále zpíval Monteverdiho sbor, sbormistr Jürgen Jürgens. Hrál soubor Concentus Musicus Wien, řídil Nikolaus Hanonkur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dnešní speciál staré hudby uzavře jeden z těch kvartetů Josefa Haydna, který dostal programní název. Bude to tedy smyčcový kvartet Ptačí. Kvartet C-dur, opus 33, číslo 3, podle Hobokenova katalogu, oddíl 3, číslo 39. Hraje Chiaroscuro kvartet.

Tak to byl smyčcový kvartet C-dur, opus 33, číslo 3, Josefa Haydna, Ptačí. Podle Hobokena, oddíl 3, číslo 39. Hrál Kjerskuro kvartet.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, od mikrofonu stanice D-dur vás zdraví Robert Škarda. U rozhlasových přijímačů vítám posluchače, kteří se rádi zaposlouchají do hudby autorů 19. a 20. století. Náš výběr v tomto vysílacím bloku zahrne autory různých národností, včetně českých. Hlavním bodem programu bude kompletní nahrávka písňového cyklu Spanilá mlynářka od France Schuberta, na kterou se můžete těšit zhruba v polovině tohoto čtyřhodinového vysílacího bloku. Začneme ovšem tvorbou Bély Bartóka, maďarského klasika hudby 20. století. Z jeho odkazu vybírám baletní pantomimu Podivuhodný mandarín pro sbor a orchestr. Bartók ji zkomponoval v letech 1918 až 1924 na motivy povídky svého krajana Melchiora Lengiela. Děj vypráví o třech tulácích a dívce, kteří schánějí peníze. Dívka láká kolem jdoucí do pokoje, kde se je pak tuláci snaží okrást o vše, co mají. Po dvou neúspěšných pokusech přichází mandarín, bohatý Číňan, který nejprve s dívkou zápasí, poté ho tuláci oberou a probodnou mečem. Mandarinovo tělo začne zářit podivným modrozeleným světlem. Tuláci jsou vyděšení, on se naposledy obejme s dívkou a umírá. Pantomimu Podivuhodný mandarín Bély Bartóka, rozdělenou do 14 částí, si poslechneme v provedení Ambrosian Singers se sbormistrem Johnem McCartym a London Symphony Orchestra, řídí Claudio Abbado.

Dozněla baletní pantomima o jednom dějství Podivuhodný mandarín od Bély Bartóka. Ambrosian Singers a London Symphony Orchestra řídil Claudio Abbado.

Milí posluchači, v následujících 20 minutách dáme prostor klavírní hudbě. Jejím autorem je francouzský skladatel Darius Milhaud, který bývá považován za jednoho z nejplodnějších autorů klasické hudby 20. století. Tento člen pařížské šestky napsal při své návštěvě Brazílie v letech 1917 až 18 svitu 12 tanců pro klavír s názvem Saudade de Brasil opus 67. Výraz saudade je slovo portugalského původu a vyjadřuje melancholii, smutek a nostalgii. Tyto pocity Milhaud vyjádřil ve své svitě při vzpomínkách na Brazílii. Hudba každé z 12 částí je postavena na rytmu tanga nebo samby a nese název místa nebo čtvrti v Rio de Janeiro. Saudade de Brasil Daria Milhauda zahraje Eric Lesage.

Francouzský klavírista Eric Lesage přednesl svitu 12 tanců pro klavír Saudade de Brazil od Daria Mioda. Milí posluchači, výběrem klasické hudby vás na stanici D-dur Českého rozhlasu provází Robert Škarda. V tuto chvíli dáme přednost operní hudbě 19. století a nahlédneme do nepříliš známé tvorby Edvarda Grieka v této oblasti. Grieg i jeho libretista Bjørn Stjerne Bjørnson byli v 70. letech inspirováni slavným obdobím norské minulosti, dobou vikingů a ságami o konfliktech mezi křesťanstvím a starým severským náboženstvím. Bjørnson sepsal libreto o norském králi Olafu Tryggvasonovi, který na sklonku 10. století usiloval o christianizaci Norska. Edvard Grieg operu koncipoval jako norskou národní operu, dokončil však jen 3 scény ze zamýšleného díla. Ty pojednávají o pohanských rituálech a poctách severským bohům v očekávání vstupu krále Olafa do pohanského chrámu. Griegovu nedokončenou operu Olaf Tryggvason opus 50 o 3 scénách nám přednesou baritonista Håkon Hokegaard, mezzosopranistka Randi Stene a altistka Anne Jevan. Göteborský sbor a orchestr řídí Ne Meyervy.

0: Dozněly tři scény z nedokončené opery Olaf Tryggvason od Edvarda Grieg. Slyšeli jsme nahrávku z roku 1993, na které se představili solisté Håkan Hockegård, Randy Stene a Anne Jevan. Jeteborský sbor a orchestr řídil Neeme Järvi.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, nyní se v další části našeho programu vrátíme k hudbě instrumentální. A poprvé se v tomto vysílacím bloku dotkneme tvorby českého autora. Bude jím Eduard Douša, který se ve své kompoziční práci věnuje vedle scénické nebo filmové hudby právě zejména instrumentální tvorbě. V roce 1986 napsal Douša pro trumpetistu Vladimíra Rejlka čtyřvěté koncertino pro trubku a komorní orchestr. Poslechneme si nahrávku, kterou v tehdejším československém rozhlase natočil Vladimír Rejlek společně se souborem Musici di Praga a dirigentem Liborem Mathauserem.

0: Trumpetista Vladimír Rejlek a orchestr Muzici di Praga pod taktovkou Libora Mathausera dohráli koncertino pro trubku a komorní orchestr od Eduarda Douši.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice D-dur vás provází Robert Škarda. K poslechu zvu nyní všechny příznivce písňové tvorby s klavírem. Čeká nás poslech slavného písňového cyklu od autora z nejpovolanějších, tvůrce romantické umělé písně France Schuberta. Schubert je autorem více než 600 písní, většinou na texty soudobých básníků. Vrcholem jeho písňové tvorby jsou cykly z 20. let 19. století, Spanilá mlynářka, Labutí zpěv a Zimní cesta. Nyní si představíme ten prvně jmenovaný z roku 1823. Texty cyklu Spanilá mlynářka opus 25 Schubert vybral ze stejnojmenné sbírky básní Die Schöne Müllerin od svého krajana a generačního souputníka Wilhelma Müllera. Prameny uvádí, že se obsah básní vztahuje k Müllerově nenaplněné lásce. 20 písní Schubertova cyklu si poslechneme z nahrávky baritonisty Konstantina Krimela a klavíristy Daniela Haideho. Schubertovo dílo společně nahráli v roce 2022, nahrávka pak vyšla o rok později.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu zpíval baritonista Konstantin Krimel a na klavír hrál Daniel Hajde. Společně přednesli písňový cyklus Spanilá mlynářka od France Schuberta.

Po písňovém cyklu, milí posluchači, dáme na stanici D-dur přednost komorní hudbě instrumentální, konkrétně dvěma skladbám pro housle a klavír. Jejich autor Evžen Zámečník byl sám houslistou a pro svůj nástroj napsal řadu skladeb. Stylově měl Zámečník nejblíže k neoklasicismu, zajímal se ale i o novodobé skladebné techniky. Uvádí se, že při své kompoziční práci vždy dbal na to, aby jeho dílo dokázalo posluchače bezprostředně oslovit a emocionálně zasáhnout. Z roku 1965 pochází tři kusy pro housle a klavír, které nám zahrají Petr Maceček a Daniel Wiesner.

Petr Manceček na housle a Daniel Wiesner na klavír. Dohráli tři kusy pro housle a klavír od Evžena Zámečníka. Z odkazu tohoto brněnského autora, jehož život se uzavřel v roce 2018, zazní ještě stručné 7minutové kanto pro housle a klavír. Hrají opět Petr Manceček a Daniel Wiesner.

0: Kanto pro housle a klavír Evžena Zámečníka hráli Petr Maceček a Daniel Wiesner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v tuto chvíli se v našem vysílání vrátíme ke zvuku Velkého symfonického orchestru a příští půl hodinu strávíme ve společnosti hudby Sergeje Rachmaninova. Z odkazu skladatele, klavírního virtuóza i dirigenta vybíráme symfonické tance opus 45. Rachmaninov, nazývaný posledním romantikem 20. století, napsal tuto třídílnou orchestrální svitu v říjnu roku 1940. V době, kdy žil v exilu ve Spojených státech. Již v lednu následujícího roku premiéroval novou partituru Filadelfský orchestr s dirigentem Eugenem Ormandym. Symfonické tance se vyznačují několika zajímavostmi. Jsou zvukově i rytmicky efektní. Rachmaninov se v nich inspiroval nejen ruskou chrámovou hudbou, ale také cituje ze svých dřívějších duchovních skladeb. Solově v orchestru skladatel použil neobvyklý altový saxofon. Baltimorský symfonický orchestr řídí David Zinman.

0: Český rozhlas D dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Vítejte ve Dvořákovském bloku u příležitosti letošního Dvořákovského výročí. Je až neuvěřitelné, kolik skladeb zkomponoval Antonín Dvořák jako úplně neznámý hudebník. A stejně tak je překvapující, kolik jich spatřilo světlo světa až s velkým zpožděním. Jednu takovou novou skladbu a novou nahrávku vám teď nabídneme. Týká se díla, které je zapsáno v povědomí docela významně. Je to cyklus písní Cypřiše na slova Gustava Pflégra Moravského. Pro Dvořáka měl velký význam a opakovaně se k němu vracel a vytvořil podle něj řadu pozdějších skladeb, ale originál byl natočen poprvé až v 21. století. A to v projektu, kde stojí proti sobě originální písňová verze a mnohem pozdější verze kvartetní. My si poslechneme výběr písní ve stejném pořadí, v jakém později udělal Dvořák kvartetní verzi. Tu si pustíme hned poté. Teď ale uslyšíme výběr písní z cyklu Cypřiše v originální verzi. Budou to postupně písně Já vím, že v sladké naději, v tak mnohém srdci mrtvo jest, v té sladké noci očí tvých, o naší lásce nekvete, zde hledím na ten drahý list, o zlatá růže spanilá, kol domu se teď potácím, zde v lese u potoka, o duše drahá jedinka, tam stojí stará skála, nad krajem vévodí lehký spánek a ty se ptáš, proč moje zpěvy. Zpívat budou němečtí pěvci Markus Ullmann, tenor, a Martin Bruns, bariton, ovšem česky. Na klavír je doprovází Andreas Fresse.

Dozněl výběr z cyklu Cypřiše Antonína Dvořáka z původní verze z roku 1865. Zpívali Markus Ullmann, tenor, a Martin Bruns, bariton, na klavír doprovázel Andreas Fresse. Je to nahrávka z roku 2012 a nahrávka v této podobě první. Dvořák měl k tomuto svému dílu hluboký vztah a přestože jej v původním znění nikdy neuveřejnil, s neobyčejnou vytrvalostí se k němu celý život vracel. Nejprve píseň 6. a 10. použil v prvním znění opery Král a uhlíř. V roce 1881 vybral Dvořák z Cypřišů 6 částí a přepracoval je pro nové vydání s prostým názvem Písně opus 2 a stejně postupoval o 7 let později, když 8 písní přepracoval jako Písně milostné opus 83. A na jaře roku 1887 upravil 12 písní z Cypřišů do instrumentální podoby pro smyčcové kvarteto a tato verze byla dříve někdy uváděna pod názvem Večerní písně, neboť Dvořák celý cyklus údajně zkomponoval převážně po noci. Ale to je jenom takový vtip. Podstatné je, že Cypřiše jsou mnohem víc známé v této kvartetní verzi, kterou teď uslyšíme. Hraje Benevicovo kvarteto na snímku z roku 2012.

Kvartetní verzi cyklu Cypřiše Antonína Dvořáka hrálo Benevicovo kvarteto. Je známou věcí, že do evropského povědomí vstoupil Dvořák moravskými dvojzpěvy. Originální verze této skladby nemá mnoho štěstí na nahrávky a častěji zní sborová verze. Jedna pozoruhodná nahrávka nás ale čeká. Moravské dvojzpěvy zaujímají v kontextu Dvořákovy umělecké dráhy zcela mimořádné postavení, neboť jejich úspěch byl pro skladatele odrazovým můstkem k mezinárodní popularitě. 13 dvojzpěvů vybraných z opusu 29 a 32 nechal Jan Neff vlastním nákladem vydat u pražského nakladatele Emanuela Starého a Dvořák je tak mohl na podzim roku 1877 přiložit ke své třetí žádosti o státní stipendium. Členem komise, která rozhodovala o udílení stipendií, byl také Johannes Brahms, u nějž dvojzpěvy vzbudili živý zájem. Již 12. prosince téhož roku psal svému nakladateli Fritzi Simrokovi: Milý Simroku, u příležitosti udílení státního stipendia těším se již po několik let pracemi Antonína Dvořáka z Prahy. Pro tento rok posílám mimo jiné sešit duetů pro dva soprány s klavírem, který se mi zdá pro vydání zcela pěkný a praktický. Zdá se, že sešit byl tištěn vlastním nákladem. Titul a bohužel i texty jsou pouze české. Doporučil jsem mu, aby vám písně poslal. Přehrajete-li si je, budete jako já z nich mít radost a budete mít obzvláštní radost s pikantností. Dvořák píše všechno možné, opery, symfonie, kvartety, klavírní věci. Rozhodně je to velmi talentovaný člověk, mimo to chudý. Prosím, abyste o tom uvažoval. Brahmsovo doporučení nebylo bezvýsledné. Simrok dvojzpěvy přijal, i když Dvořákovi nebyl vyplacen žádný honorář, a vydal je hned začátkem roku 1878 pod jednotným označením Klänge aus Mähren, opus 32. Úspěch díla překonal všechna očekávání a Simrok si v zápětí u Dvořáka objednal další dílo v duchu slovanské lidové hudby. Jednalo se o slovanské tance, které definitivně potvrdili Dvořákovo postavení na mezinárodní hudební scéně. My si teď poslechneme moravské dvojzpěvy v unikátní nahrávce na německé texty. Není to proto, že bychom málo ctili Dvořákovo vlastenectví. Existuje ovšem snímek se dvěma světovými pěvkyněmi, Barbarou Bonny a Angelikou Kirschlager. Barbara Bonny zpívá sopránový part, Angelika Kirschlager mezzosoprán. Doprovází Malcolm Martineau a poslech je zcela mimořádným zážitkem. Antonín Dvořák, Moravské dvojzpěvy, opus 32.

Dozněly moravské dvojzpěvy opus 32 Antonína Dvořáka v německé verzi a zpívali Barbara Bonny soprán a Angelika Kirschlager mezzosoprán. Doprovázel Malcolm Martineau. Jsou ale skladby, které měly k publiku mnohem delší cestu než moravské dvojzpěvy. Z Dvořákových raných a přesto naprosto originálních děl je to zejména klavírní koncert G-moll opus 33. Úplně neznámý samozřejmě nebyl, ale jak známo, prvním světovým klavíristou po Rudolfovi Firkušném, který dílo provedl, byl Svjatoslav Richter. Koncert provedl na Pražském jaru, tento snímek je památný, ale pak také koncert reprezentativně natočil pod taktovkou dirigenta Carlose Kleibera za doprovodu orchestru Bavorské státní opery. A tento snímek nás teď čeká. Připomeňme, že Dvořákův klavírní koncert má tři části, Allegro agitato, Andante sostenuto, Allegro con fuoco. Na snímku z roku 1977 tedy uslyšíme Svjatoslava Richtera, kterého doprovází Bavorský státní orchestr pod taktovkou Carlose Kleibera.